šandár prukľáti. Znali neveškom naňáty, že byl im snúči guľáty. Starosty